ô priateľu, to si mi synom, jebo se mnou, to si mi synom, jebo ženu, to jsem byl na týden, za den, ô priateľu, to si mi synom, no, to si mi synom, jebo ženu, to jsem byl na týden,

Česku. Zbožaja pasty uzlárnu i presku. Z domu mnoho jelenských mirov, vlastní dabrova som zvája. Karamba, karambita, tak mi čupu dede vráča. I u mňa vadar kuda. Na liebi obvoľne zavrieme dvoje.